Tom zbežal, ne, ne mi dýhať za ovratnik, da ti po tým nebo žal. Chodí vám začať odpíňať gumbe, spíl ti vám na smiech iz ústnic, in z ramen potegnil svíľa.